Najvětší rock hity. Největší rock bandy. Na FMu, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.